0: Nigga.
1: Ma cruinte la America e.
0: Ier mitka.
1: Am mai mamborguka, vsta hamborguka, ma.
0: Vsta.
1: Intke zire ma cruinte.